Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: si ty.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hit Radio.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil to italský ministr zahraničí. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Setúa nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A teď se podíváme, co se děje v našem regionu.
6: Design Market prázdniny obsadí o víkendu Holešovice tržnici, konkrétně plochu mezi halami 24 a 25. Jde o pravidelný výběrový trh autorské módy, kde potkáme více než 100 lokálních designérů, tvůrců nebo malých značek. Dorazit je možné po oba dny od 10. do 18. hodiny. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: Hezké dobré ráno s vámi, Lea, to nejlepší za posledních 30 let, samý letní songy, to si dáme právě teď. K tomu rannímu vstávání nebudou chybět Golden, ale teď už Coco Jumbo. Dobré ráno, jdeme na to.

Hezké dobré ráno, sobota 1. srpna, víte, co to znamená? Polovina prázdnin za námi, polovina dovolených za námi, volna a tak podobně. Tak pojďme se společně přehoupnout do té druhé poloviny léta. Užít si to naplno, protože u nás běží summer party až do zítřejších 18 hodin. To znamená ty nejlepší letní songy z 90. milénia a tak podobně, prostě užijeme si to společně. Tak já doufám, že se vám stává krásně, možná někdo jdete spinkat a napište mi, co děláte, jestli nás posloucháte nebo odkud nás posloucháte. A vy, co jste v práci, nebojte, já jsem tady taky v práci, nejste v tom sami, ale my si to uděláme hezky díky naší skvělé muzice. Indila anebo Pitbull právě teď, který dokonce minulý víkend byl v pražských Letňanech a byl to nezapomenutelný letní koncert.

0: Hezké dobré ráno, už nám tady od vás chodí první SMSky, jak vstáváte s námi, jak někdo i usínáte a hlavně většina z vás s námi i pracuje, takže děkujeme, že nás posloucháte. Vlastně téměř skoro po celé České republice přišla tady zpráva od Hanky z Českých Budějovic, nebo taky tady z Prahy, řidička tramvají, zdravíme moc, taky naše Marila píše, posíláme velké pozdravy a spousty dalších z vás, takže děkujeme za ty zprávy. Summer Party prčí, letí, jeden nejlepší song za druhým, co se léta týče. Za chviličku třeba Pink nebo Miles Smith a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dobré ráno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 7:30, hezké ráno přeje David Račák. Oslavit 90. narozeniny výstupem na nejvyšší horu Afriky. Přesně to udělal Američan z Kalifornie. Kilimandžáro vysoké téměř 6000 metrů zdolal s pomocí průvodců a stal se inspirací lidí po celém světě. Dokázal, že naplnění velkých snů není nikdy pozdě. Neobvyklý zážitek mají za sebou golfisté v Anglii. Během jediného týdne totiž na hřišti narazili hned na dva téměř dvoumetrové hrozníše. Odborníci se domnívají, že hadi někomu utekli nebo byli vypuštěni do přírody. Naštěstí se je podařilo bezpečně odchytit. No a stíhání bývalého olympionika Davida Hearna z poškození zrcadlového jezírka ve Washingtonu bylo zastaveno. Ukázalo se, že jezírko bylo pravděpodobně poškozeno špatnou instalací a nešlo o vandalismus. Odlupoval se nátěr americké vlajky a jezdí pozezelenalo.

Zara Larsson, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. 1. srpna Summer Party v plném proudu s vámi Lea, krásný dobrý den. Dneska bude zase horko, ale my si to uděláme krásný díky našim skvělým hitům. Co takhle Benson Boone? To je takový novodobější, ale bude i Samba de Janeiro. Trošku se protáhneme takhle po ránu. A nebo Urban Cookie Collective a spousty další skvělé muziky, tak to se prostě k tomu ránu hodí. Tak pravou nohou do toho nového dne. A hezkou sobotu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 tisíc korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vedení letiště dnes nastupuje Radomír Lašák. Přichází o měsíc dříve, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letištní odbory od 21. července ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lidé mohou ode dneška nastupovat do autobusů pražské integrované dopravy všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A jdeme do našeho regionu.
6: O víkendu se stěhují dvě putovní výstavy MHD. Od dneška do 17. srpna najdeme výstavu 90 let pražských trolejbusů v obchodním centru Smíchov. Výstava Lanovka 4x jinak bude od dneška do 4. září k vidění na Strahově, nedaleko zastávky Stadion Strahov. Více na webu. Z Prahy Lucie Daňková.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
8: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, nejvyšší denní maxima 28 až 32 a na Moravě 31 až 34 stupňů.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
8: Hezké dobré ráno, s vámi Lea. Pokračujeme dál Summer Party v plném proudu. Co takhle si Jagimi Love a nebo teď už na scénu přichází Low Bega a Mambo Number 5. Tak volujeme doprava a hezké ranní vstávání. Jdeme na to!
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Kimmy Love, Sia, Hit Radio, Summer Party v plném proudu. 9 minutek po 8, hezké dobré ráno. Přišla nám tady zpráva od Jirky. Ahoj Leonko, jsem v práci ponoční, ještě 2 hoďky mě čekají, ale hrajete super, díky moc, aspoň neusnu. No tak já doufám, že neusneš, protože před námi je další porce skvělých summer hitů, takže co takhle třeba The Sound of Silence, to máte rádi, a nebo zpěvačka s takovou nezaměnitelnou barvou hlasů, dokonce byla součástí letošního filmového festivalu v Karlových Varech při příležitosti 60. ročníku a není to nikdo jiný než Anastasia, právě teď. One day in your life. Žijte naplno a buďte zítra.

0: The Sound of Silence. Hezké dobré ráno, sobota 1.8. čtvrt na 9. Čekají nás songy, které nám připomenou prázdniny, první lásky, festivaly, dovči. Ale je úplně jedno, jestli budeme třeba vzpomínat na rok 1990 nebo 2005, 2020. Prostě taková ta letní nostalgie i současné pecky, co rozpálí každý reprák. Tohle vám přesně nabízíme až do zítřejších 18 hodin v rámci naší summer party tady u nás na Hit Radio. To znamená, že budeme vzpomínat, budeme zpívat, tancovat, mít dobrou náladu, takže si nás nalaďte, prosím vás, jo? Třeba teď k tomu rannímu vstávání, k snídani, k obědu, k vaření, k úklidu, k, já nevím, večerní grilovačce, party, nebo pojedete třeba autem na výlet. Všude nás mějte sebou, protože ty dnešní songy, co vám budeme servírovat, stojí opravdu za to. Za chviličku David Guetta, Bibi Rexha, Eva Farná, Mirai, Blair, no prostě každý si najde to svý, co ho baví, co rád poslouchá a u čeho si tak hezky rozpomíná, tak budeme vzpomínat společně.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: A čelovky vaření a papání?
16: Máme.
15: A batůžek malý a velký?
16: Máme.
15: A co boty a botičky do každého počasí?
16: Jasně, že máme.
17: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
18: Fenomén Šance Liga je zpět.
19: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
18: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
4: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
7: Rodinné oslavy,
4: romantické svatby,
7: firemní setkání
4: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
7: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
4: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
7: Zámek Berchtold.cz.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno přeje David Račák. Italské policii se podařilo vyřešit neobvyklý případ. Z rekreačního areálu zmizelo před 2 lety během jediné noci 350 lehátek. Teď je objevili na pláži v Albánii, kde dál sloužila rekreantům. Jak se tam dostala policie, dál vyšetřuje. Na mapě Afriky vytvořené americkou vládou bylo špatně označeno 6 zemí. Týká se to třeba Nigérie, Mozambiku nebo pobřeží Slonoviny. Americké ministerstvo zahraničí se za nedorozumění omluvilo. No a v polovině července proběhl v čínském Shenzhenu netradiční futuristický souboj. Freestyle boj humanoidních robotů v lidské velikosti.

0: tady pro vás něco máme. Vzhledem k tomu, že ano, hrajeme Summer Party, narozeninová ruleta 100% dneska bude, ale bude tak trošku jiná, protože tentokrát to nebude takový ten zážitek, na který jste zvyklí, ale vy od nás přímo dostanete voucher v hodnotě 5000 korun a vy si na Slevomatu vyberete úplně, co chcete. Tentokrát soutěžíme se Slevomatem, takže co takhle wellness pobyty, dovči, restaurace, masáže, relax nebo adrenalinové aktivity, originální dárky. Tak přesně tohle, naše Summer Party narozeninová ruleta bude mít pro někoho z vás krátce po deváté. Do té doby samá skvělá muzika, taneční skvělý letní songy, tak co třeba Kamrat, anebo Sergio Mendes a Black Eyed Peas. No prostě je tady toho hodně, tak rozhodně buďte s námi a volume doprava.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia. Ode dneška začne fungovat nová státní agentura Czech Business, která sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Úplné sloučení má být hotové k 1. lednu příštího roku. No a maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu hlavního města Prahy. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A ještě pohled do našeho regionu.
2: Zoo Praha dnes připomíná Den strážců přírody. Dozvíme se, jak se liší jejich práce u nás v Kamerunu nebo ve stepí střední Asie, kde jejich aktivity zoo dlouhodobě podporuje. No a na této podpoře se podílí i každý návštěvník zoo nebo podporovatel. Čerpá z projektu 8 korun ze vstupu a z konta pomáháme jim přežít. Z Prahy Lucie Daňková.
3: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
4: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 28 až 32 stupňů a na Moravě 31 až 34. Bude teploučko, pokud možno vyražte někam k vodě a poslouchejte Hit Radio.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.
4: Je to tak hezké dopoledne, sobota 1. srpna vám přeje Lea, taky Madonna, která přijde teď se svým hitem Holiday. Tak co, jak pak si užíváte léto? A nebudou chybět ani Františkovy lázně a mandraže. Tak jdeme na to, volume doprava. Tohle je legendární, nezapomenutelný song královny popu Madony. Tak ať už jste kdekoliv v práci, doma, na dovče, na zahradě, vstáváte, usínáte, užijte si tenhle dnešní den. 1. srpen, druhá polovina prázdnin odstartovala a my vám hrajeme Summer Party až do zítřejších 18 hodin. Nejlepší hity za posledních 30 let, ty letní pecky. No a jeden z nich je samozřejmě tenhle. Madonna Holiday. Právě teď.

Františkovi lázně mandraže. Hezké dobré ráno, 9 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio s vámi Lea. A první srpen je tady. Tak co pak máte v plánu na druhou polovinu prázdnin? Já vím, co my máme v plánu teď, protože my vám hrajeme Summer Party, nejlepší letní songy, a jinak tomu nebude ani za moment, protože přijde jeden z nejoblíbenějších devadesátkových girl bandů, což jsou Spice Girls, že jo, kdo jiný, z těch českých to jsou holky, s někým i na konci. No ale doplní je ještě skvělá letní pecka, která rozhodně nesmí chybět, když jste třeba někde, já nevím, v Tunisu, v Egyptě, v Turecku, u moře nebo u bazénu a probíhají tam takové ty animační programy, kde všichni tančíte v bazénu nebo cvičíte, tak myslím si, že partička Bob Sinclair se o to postará. Tak no, doprava, doleva a jdeme na to, ne? Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere

0: Jsme nezastavitelní, minutku po 4:10, summer party v plném proudu. Hezké dobré ráno, nebo dopoledne vlastně, vidíte, já furt jsem se zasekla v tom ráně. Každopádně teď je taky ten správný okamžik, abych vás vyzvala, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny, tak narozeninová ruleta se slevomatem, voucher na 5000 čeká na někoho z vás, tak volejte 800 937 937 a to právě teď, do té doby Colors, Dua Lipa nebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
11: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
10: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Italo Disco Colors. A to znamená, že je tady 9:30, neděle, 1. srpna, to znamená 1. srpnová narozeninová ruleta a my jdeme na to. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo?
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, Jarunko, odkud voláme?
1: Ano.
0: Odkud voláme?
1: Prahy.
0: Z Prahy, dobře. A jaké jsou plány na víkend?
1: Tak uklízet, pak když tak k vodě.
0: Takže taková pohodička. Bude to horko dneska, teplo. Sluncem no, zalité všecko. My vám k tomu budeme hrát samou skvělou muziku. Každopádně nám prozrať, Jarko, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Včera měla moje kamarádka Irenka.
0: Irenka, dobře. Věk neprozrazujeme, protože to se u žen od 35 počítá směrem dolů. A, a ten datum je kdy? Včera vlastně si říkala.
1: Ano, že jo? 31.
0: Včera, takže 31. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky z datumu 31.7. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Společně ho pošleme kamarádce Irence ke včerejším narozeninám. Doufám, že jí udělá radost. A jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí, kdyby si si vůbec nic nevybrala. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Typický letní song, Kaoma, Lambada. Určitě pamatuješ takovou tu sukínku s puntíkama, měli jsme ji možná každá doma.
1: Ano, ano, pamatuju a já bych u něj i zůstala, protože si myslím, že je to takový letní hit a že by jí to mohlo udělat radost.
0: Dobře, no tak jo. První volba vyšla krásně, udělala s radost i mě, protože ten song miluju. Každopádně teď máš ten správný okamžik, aby si své kamarádce Irence mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát jí nějaká hezká slova, pojď na to.
1: Ahoj Irenko, já ti přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám včerejším, i když jsem ti přála, ale ještě jednou to chci zopakovat, přeju si, aby se, a přeju tobě hlavně, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ a ten tvůj záměr, aby dopadl.
0: To je krásný. My se přidáváme, přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. A já ti prozradím, o co dneska hrajeme. Já už jsem to tady dneska zmiňovala několikrát, ale tentokrát partner narozeninové rulety pro dnešní den, pro ten první srpnový letní den, je Slevomat, takže my tady máme 5000 korun voucher od Slevomatu na různé wellness pobyty, restaurace, masáže nebo adrenalinové aktivity třeba s kamarádkou můžete zažít, taky originální dárky. Takže tohle tady ty dneska od nás dostáváš. Váš voucher v hodnotě 5000 korun od Slevomatu.
1: To je krásný, děkuju moc.
0: Můžeš se mrknout na slevomat.cz, nabízí tam opravdu širokou škálu všeho chuť, měj se krásně. No a děkuju. Samozřejmě ten vybraný song Lambada letí za tebou. Měj se hezky a krásný léto. Ahoj.

0: Krištof, život je krásný. A piri pa pa pau. 9 hodin 42 minut aktuální čas, hezké dobré dopoledne, sobota 1. srpna. Já se s vámi, kamarádi, pro dnešní den rozloučím o něco dříve, než jste zvyklí, vždycky jsme spolu do 13. ale utíkám kamarádům zpívat na svatbu, takže se strašně moc těším. Ale zítra v 7 hodin ráno tady budu s Filipem na značkách. Za chviličku po 10. už naše skvělá kolegyně Káťa Pechová se na vás bude těšit a pouštět vám ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a ode mě ještě samozřejmě Rema, Selena Gomez, Countdown, to máte strašně rádi. A taky song pro vás všechny, naše úžasné posluchače. Rembrandt nesmí chybět, I'll be there for you, mějte se krásně, užívejte si sobotního dopoledne a zítra se na vás budu těšit. Čau.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové včera postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platili. Vyhlásili kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu v ovzduší. Smogová situace platila včera v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince třikrát týdně letecký dopravce Starlux Airlines. Pro společnost je Praha první cílovou evropskou destinací. Cena zpáteční letenky se aktuálně podle webu dopravce pohybuje od 26 tisíc korun. No a téměř 3/4 hotelů na Kubě se už museli uzavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu. Opatření letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento 10-milionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda. A teď se pojďme podívat, co je nového v našem regionu.
6: Design Market prázdniny obsadí o víkendu Holešovickou tržnici, konkrétně plochu mezi halami 24 a 25. Jde o pravidelný výběrový trh autorské módy, kde potkáme více než 100 lokálních designérů, tvůrců nebo malých značek. Dorazit je možné po oba dny od 10. do 18. hodiny. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně může být ale i polojasno, bude to dneska opravdu komplikované. Ano, od dopoledne se mohou objevovat přehánky, lokálně se vyskytnou i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě a severozápadě kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Je to tak, krásné dopoledne, 2:50, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Ano, 1. srpen je tady, slavíme to společně, tím nejlepším pro vaše uši.

0: Backstreet Boys v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. Ale pozor, teď je tady jedna zásadní, obrovská, důležitá věc, protože, asi to víte, jo, ale jen pro jistotu, do koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni zbývá 6 dní. Jo, už je to doslova za rohem. No a těsně předtím Marek vydal nový song. Složil ho před pár dny. Prostě ho to v noci napadlo, napsalo a hned ráno šel do studia. Jo, dokonce ho samo překvapilo, jak to bylo snadný, jak to šlo úplně automaticky. A mluví o tom, že tenhle song je o tom, jak snadný je druhý soudit, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima. Nebo si, obrazně řečeno, obout jeho boty. Ano, ten song se jmenuje Obuj si mé boty a Marek mimochodem žádá všechny, kdo na tenhle obrovský koncert dorazí, aby se jí před tím koncertem naučili a ideálně si jí s ním zaspívali, jako by jí znali roky. No, tak pojďte trénovat. Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty. Tak si to užijte.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Ella Henderson a Rudimental, posloucháte Hit Radio a taky naší Summer Party. Celý víkend, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a takhle, jedna věc k létu za mě třeba, a myslím si, že i za vás rozhodně patří, a je to film Hříšný tanec. I kdybych pominula letní atmosféra v kempu a tak dále, tak tam je ta scéna, kdy baby přinese meloun, že jo, a říká, přinesla jsem meloun. A ano, pojďme si říct, že meloun k letu patří naprosto definitivně. To je prostě daný. Možná na něj právě teď máte chuť. No a k tomu celému filmu, samozřejmě kromě těch legendárních hlášek, jako Baby nebude sedět v koutě, patří taky naprosto zásadní song, který mimochodem získal Oscara za nejlepší originální píseň, taky Zlatý globus a dokonce i Grammy za nejlepší popový výkon dua. To je takový trio, který jako je nejvíc, když za song dostanete, jako fakt. A ještě k tomu ten song znají úplně všichni. Tak ať už si u toho střihnete zvedačku nebo ne, Bill Medley a Jennifer Warnes už za malou chvíli.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak co, kdo si zaspíval? A kdo z vás zvedačku, co? Schválně, Bill Medley a Jennifer Warrens právě teď na Hit Radio. Summer party v plném proudu, ano, společně slavíme polovina léta za námi. Je to neskutečný srpen, je tu. A další song je taková připomínka toho, že i když vám třeba občas něco nepřipadá dost dobrý, tak to neznamená, že to tak opravdu je. A stává se to i áčkovým hvězdám, jo. Enrique Iglesias, toho určitě znáte, on to s těmi letními rytmy prostě umí, jo. A tehdy udělal song v roce 2014 Bailando. Ale jemu se ten song prostě nelíbil. Připadal mu nedobré, jo, tak se rozhodl ho dát do šuplíku, zmrazit, prostě nebude na albu. No naštěstí potom ho společně s dalšími kolegy předělali a řekli si, hele, vlastně to není tak úplně blbý, pojďme to teda nakonec zkusit. Pak se mu navíc nelíbil ten název Bailando. Jo, říkal si, a není to jako málo, takový jako nuden a tak líný. Hele, no nakonec ten song normálně vydali, on vyhrál tři ceny Latin Grammy, jo, mimo jiné, a taky se třeba 41 týdnů držel na prvním místě žebříčku Billboard Hot Latin Songs, což z něj činí v podstatě jeden z nejúspěšnějších songů ever. Jo, tak jenom nevzdávejte to, jo, pak z toho vyjde takovýhle krásný bajk.

0: All About the Money, Meža v éteru Hit Rádia. Přeju krásné dopoledne, 10:45, 1. srpna, sobota. Doufám, že máte nohy nahoře, kafe v ruce a klid. Ideálně. Pokud ne, tak doufám, že alespoň ty naše letní hity, protože my si v rámci Summer Party dáváme ty úplně nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a tam patří třeba i ty z loňska, že jo? Čekají nás Miraj a Trips a pokud přece jenom potřebujete trošku víc toho kafíčka, jo, tak i to umíme zařídit. Ano, dáme si k tomu totiž taky Sabrinu Carpenter a její espresso, tak nikam nechoďte.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Předseda sněmovny Tomio Okamura mluví v rozhovoru pro novinky.cz o prezidentu Petru Pavlovi jako o Podrazákovi či Křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Prezidentská kancelář slovník Okamury komentovat nebude. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů ukradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centra banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími čtyřmi zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A teď pohled do regionů.
2: O víkendu se stěhují dvě putovní výstavy MHD. Ode dneška do 17. srpna najdeme výstavu 90 let pražských trolejbusů v obchodním centru Smíchov. Výstava Lanovka čtyřikrát jinak bude ode dneška do 4. září k vidění na Strahově, nedaleko zastávky Stadion Strahov. Více na webu. Z Prahy Lucie Daňková.
3: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
4: Bude oblačno až zataženo, přechodně taky polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky, k večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
4: Je to tak, Summer Party pokračuje, ale pozor, k tomu samozřejmě i hity k vaření. Pište na 777 937 777, jaký hit chcete slyšet vy a co k tomu vaříte. No a ideálně pojďme udržet ty letní hity.

James Hype a Ferrari v éteru Hit Rádia. A kromě Summer Party si teď dáváme taky hity k vaření, to je jasný. No a to funguje jednoduše. Píšete na 777-937-777, co vaříte, jo, čas oběda se blíží, a co u toho chcete poslouchat. Samozřejmě pojďte tam zkusit poslat nějaký summer hity, ať udržíme ten vyletněný vibe takhle 1. srpna. No a teď už tady máme první přání, to je hned dvojitý, prosím vás. Ano, sešlo se nám úplně stejný přání, takže Martin píše, že dneska dělá kuře na paprice. Zajímalo mě, jestli s knedlíkem nebo s kolínkama, ale dobře, chtěl by od poetiky každou vteřinou. A stejný přání má i Tomáš, který dneska dělá rajskou omáčku s masovými knedlíčkami a houskovými knedlíkama. No, vypadá to, že se budete mít dobře, pánové, takže dobře. Takže první dnešní hit k vaření je poetika. Každou vteřinou pro vás všechny právě teď.

0: Hoplite a Taylor Swift v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, dopoledne všem, čtvrt na 12, co dobrý, nevadí, to se stane. My si dáváme společně hity k vaření. Píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na číslo 777-937-777. Další přání je moc hezký, je pro vás všechny totiž. Irča píše, chtěla bych zahrát svoji srdcovku od Nickelback Faraway pro všechny a hlavně svého manžela, že ho miluju, to je hezký. Ne, to je fakt hezký, jo, jednoduchý a hezký. A hlavně, Irča k tomu dělá výpečky a brambory. Takhle, výpečky samozřejmě ideálně s knedlíkem, jo, ale to nevadí. Výpečky jsou skvělý i sami o sobě, třeba s chlebem. Takže Irčo, ať se povedou, ať vám chutná. A Nickelback Faraway už za chvíli.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
8: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
9: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
10: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sindel X a jeho dovolená v éteru Hit Rádio a hezké dopoledne. Přesně 11:30. Jste skvělí. Posíláte mi tu všechno, co vaříte. Já jsem si původně chtěla dát dneska k obědu salát, jo. Ale jak tady čtu všechny ty svíčkový a tak, tak si nejsem úplně jistá, jestli u toho zůstanu. Díky za všechny zprávy, dáme si další hit k vaření z vašich přání. Píše Charlotte. Naše šikovná snacha Zuzka dnes vaří pro celou rodinu kari s rýží a krémovou květákovou polévku. Prosím pro ní o zahrání písničky od Eda Sheerana Shivers. Předem moc děkuju a přeju pohodovou sobotu všem, co poslouchají. Hele, mít takovouhle šikovnou snachu, to by se nám asi hodilo úplně všem, co? Tak Charlotte, kdyby chtěla Zuzka zajít i jako za ostatníma, tak ať dá vědět. Ať to jde Zuzce od ruky a k tomu Ed Sheeran a Shivers pro vás všechny.

0: DJ Bobo a Everybody je právě teď v éteru Hit Radio. Krásné dopoledne všem, máme tady další moc hezký přání, píše Věra. Prosím zahrát od Eby Farné, mám boky jako skříň. Dělám borůvkové knedlíky a po nich budu mít taky pořádný boky. Věru, to vůbec nevadí. Naopak, jo, krom toho, že si budeš mít kam dát ruce a nebude ti padat pásek, tak zároveň o tom můžeš udělat třeba song.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát, když...
0: Takže Eva Farná a boky jako skříň pro vás všechny už za chvíli.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Eva Farná v éteru Hit Rádia.
1: Doufám, že jste si z toho vzali poučení. Jo, pořádně se najeste k obědu a dejte si i dezert. Jasný? Tak jo, výborně. Šestihnem jedno přání, jeden hit k vaření, píše nám Dominik. Píše, poprosil bych prosina zahrát Shakiru Waka Waka. Z jakého důvodu to má rád? No, protože má vkus, to je jasný. A píše, já akorát rozdělávám oheň na grilování kachních prsou na pomeranči. Tak mi to ugriluje aspoň i mozek. Krásný. Prosím tě, neopeč se u toho moc, přece jenom teplo, jo, grill a tak. A pro tvýho syna. A pro vás všechny. Se pojďme všichni trošku zavrtět. Jo, ať z toho něco máme z té soboty. Shakira, Waka Waka, právě teď.

0: letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Celkem 238 500 domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází ode dneška na superdávku. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší více než třetina příjemců. V jaderné elektrárně Dukovany začala v noci na dnešek plánovaná odstávka čtvrtého výrobního bloku. Elektřinu přestal dodávat do sítě před pátou ráno. Odstavený je společně s třetím blokem, jehož odstávka začala 17. července. Souběžnou odstávku využijí k obnově společných zařízení. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A co se děje v našem regionu?
11: Zoo Praha dnes připomíná Den strážců přírody. Dozvíme se, jak se liší jejich práce u nás v Kamerunu nebo ve stepí Střední Asie, kde jejich aktivity zoo dlouhodobě podporuje. No a na této podpoře se podílí i každý návštěvník zoo nebo podporovatel. Čerpá z projektu 8 korun ze vstupu a z konta pomáháme jim přežít. Z Prahy Lucie Daňková.
12: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
13: Dneska oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a taky bouřky. K večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty vysoké 29 až 34 na západě a severozápadě kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
13: Tak jo, pokračujeme v těch nejlepších letních hitech za posledních 30 let. Doufám, že jste na to ready, bude to opět velký. Čeká nás třeba Shaft, jeho Mambo Italiano. Ale ty song, který minimálně z Instače znáte dobře. Tohle je Samuel Jack.
14: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

Last Good Night a Pictures of You. Posloucháte Hit Radio, hezké poledne. No, my si dáváme summer party, to znamená ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jo. A takhle, vznik tohohle songu se datuje ještě mnohem dál, do roku 54. Skladatel Bob Merrill spěchal s termínem a celou melodii, rytmus i text tak napsal na papírový ubrousek v italské restauraci v New Yorku. Geniální. A potom jí z telefonní budky nadiktoval svýmu studiovýmu aranžérovi. Ještě geniálnější. Ale pozor, ten song to neměl úplně jednoduchý, protože v době svého vydání byla v některých amerických rádiích zakázána. A to jenom proto, že se cenzorům nezdál text plný vymyšlených slov a italského slangu jako v pohodě, jo? Protože tam jsou slova gumbach, mambo, mozzarella, což zní samozřejmě velmi eroticky. A ano, oni si mysleli, že obsahuje skryté vulgární nebo sexuální narážky a museli si najmout profesora románských jazyků a katolického kněze, aby potvrdili, že text je zcela slušen. To je skvělý. Jako málo který song má za sebou tolik, jo? No a v roce 2000 si ho do parády vzalo britské elektronické duo Shaft a vznikl tenhle geniální, energický letní song. Takže Mambo Italiano právě teď.

0: Self-Aware a Temper City, posloucháte Hit Radio. Hrajete s námi hit, který se vyplatí. No a doufám, protože takhle. Hit, který se vyplatí, se opravdu vyplácí, jo. A dobře. Je léto, teď už asi úplně pohubnout nestihnem, jo. Ale co třeba říjen, to bychom mohli zvládnout, jo. Tak pozor, protože my pro vás máme tento víkend speciální hit, který se vyplatí, a to s dvouměsíčním vstupem do CrossFit gymu Form Factory. Princip jednoduchý, vy na našem webu nominujete hit, který vám vždycky zlepší náladu, který vás prostě úplně vystřelí, jo, jako v dobrým slova smyslu. No a já nechci nějak extra napovídat, jo, ale pokud jste nějaký takový hit nominovali, tak byste měli napnout uši. Úplně je nastražit, úplně jak nejvíc to jde, protože on by mohl začít hrát každou chvíli. A jakmile začne hrát, tak volejte na 800 937 937. Držím pěsti. K tomu samozřejmě dál ty nejlepší letní songy. Za chvilku DJ Antoine a Timothy. Welcome to Saint-Tropez.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Aguarachar!

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Welcome to Central Bay.

0: sexy and I know it.
1: Hit Radio City.
2: Najednou lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Posloucháte Hit Radio a my si dáváme hit, který se vyplatí. No v tomto případě to konkrétně bylo Sexy and I Know It a na telefonu už je jeho nominantka Rosárie. Rosárie, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Dobrý den, mám se dobře, mám se skvěle.
0: No, jako skvělý je, že jsi zvládla ten časový limit, to znamená, že tvůj hit LMFAO Sexy and I Know It ti vyhrál dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Form Factory. Cvičíš ráda?
1: Cvičím ráda, dřív jsem chodila hodně do fitka, akorát teďkon na to není moc čas.
0: No tak teďkon je o to větší motivace asi, viď?
1: No jo, to určitě.
0: Rosárie, mě by ještě zajímalo k tomu songu, jako víme, že to je legendární song už dneska. Jaký máš pocit, když ho slyšíš?
1: Tak já vždycky, když se nudím nebo potřebuji zvednout náladu, tak se ho pustím, on je takový živej a baví mě.
0: To je super, to je skvělý a přesně o tom má samozřejmě hit, který se vyplatí být. Takže Rosárie, ještě jednou, velká gratulace, prosím tě jenom pak napiš, jak moc pravidelně do toho fitka chodíš, jo?
1: Dobře,
0: ještě jednou gratuluju a krásné léto, ahoj.
1: Děkuju moc, mám taky, na shledanou.
0: No pokud i vy byste chtěli vyhrát, jo, zahrát si hit,

0: který se vyplatí, nominujte ho na našem webu hitradio.cz. No a potom je potřeba poslouchat. Jakmile ho uslyšíte, tak volat na 800 937 937. Držím pěsti a vyražte cvičit.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: Flowrider a Kesha v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem, 12 hodin 40 minut. Já se s vámi pro dnešek loučím. Díky moc, že jste tu se mnou trávili tu samé party. Bylo to skvělý, spolu se slyšíme zase zítra, přesně v jednu odpoledne. A v podstatě si spolu dáme finish té summer party. Nenechte si to ujít, budu se moc těšit. Přeju krásný zbytek soboty. Doufujeme, že se lehce ochladí, možná i nějaký ten deštík přijde. Budeme se držet pěsti. Ale ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, ty k tomu budou, to je jasný. Tak už za chvilku Kaoma a Lambada, tak Ed Sheeran nebo Milk and Sugar. Mějte se krásně, ahoj.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Hit Radio.

0: celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trail parku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Senát asi vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Současně by měl konstatovat, že Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany. Stojí to v usnesení, které přijal Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Projednání na schůzi Senátu by mohlo proběhnout 19. srpna. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, dnes ráno začala instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla ráno klidná. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vare se nestačily jenom na suverénní Rumunky. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil 6. místo.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
8: A jako vždycky po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze dneska budou pohybovat maximálně kolem 28 až 30 stupňů. Bude převážně oblačno, od západu přehánky nebo bouřky, večer už ale klídek, méně srážek a taky méně mraků.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: Je to tak, tolik nejnovější info, to je za námi. Krásnou sobotu, krásní lidé, s vámi už Tomáš Kočárník a pokračuje naše summer party, kde vzpomínáme na ty největší letní hity za posledních 30 let. Teď víkend a jeho Blinding Lights.

Miraj a s vámi taky Hit Radio City. Léto máme v polovině, no a pokud byste rádi měli první srpnový víkend aktivní, tak jsou tady nějaké tipy. Když byste chtěli vyrazit do Riegerových sadů, tak dneska do 20 hodin tady najdete živou hudbu, ale současně je tu taky dostatek jídla, kdyby se vám náhodou nechtělo dneska vařit. V obchodním domě Bílá labuť pokračuje taky speciální výstava, a to o Sherlocku Holmesovi. Byl jsem tam ve středu a je to boží. No a vyrazit můžete taky třeba do kasáren Karlín Chlapy. Nemusíte se bát odvodu, jede tady letní kino se super programem, no a promítají se tady takové ty staré oblíbené klasiky, které žereme úplně všichni a můžeme si je pouštět pořád a pořád dokola. Pokud by vás zajímaly detaily, tak koukněte na program Kasáren Karlín. Tady už ale pokračuje naše letní summer party, kde vzpomínáme na ty největší letní hity.

0: Na Hit Radio City Michel Teleo a jeho I Search You Pego.
1: Hit Radio Summer Party.
0: Je to tak, od pátku až do neděle tady pro vás ve vysílání jsme rozjeli naší summer party, speciální víkendový maraton těch největších letních hitů za posledních 30 let. Jsou tu pro vás songy, co vám připomenou prázdniny, první lásky, druhé lásky, festivaly i dovolené, co jste prožívali, co jste užívali. Nebojte, nemusíte se přiznávat, co jste užívali, to je v pohodě takhle zpětně. So cool. Hlavně, že jste zdraví a že si s námi můžete užít další hity tohohle léta. Simple Plan a Sean Paul, no ale předtím Gracie Abrams, další hity pro vás, díky, že jste s námi.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
3: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Heartbeat.
1: Yeah, Summer Paradise, Sean Paul, Simple Plan, další letní hit za námi tady na Hit Radio City. Máme přesně polovinu prázdnin, což znamená, že má politika tak trochu pauzu. To ale neznamená, že nejsou mezi námi tací, kteří tvrdě makají. Třeba Filip Turek teď maká, až se mu kouří od pneumatik. Dalo by se říct, že letním brázděním po pražských ulicích Filip Turek v podstatě zjišťuje, co trápí nás, naše spoluobčany. Bohužel tedy je to hlavně on. Na druhou stranu od nehody už jsou to 2 týdny. No jo, letí to, přátelé. Doufám, že se uklidnili vášně. Filip Turek už klasicky filipoturkuje. No a všichni pevně doufáme, že těch 7 lidí, co málem zabil, nemá trauma a pořídilo si vyšší zdravotní pojištění. Prostě léto může pokračovat, všechno plyne dále, no a to i s našimi hity. Za chvíli Činasky, DJO, Alec Edge, Body Talks.

0: lidská krev.
1: Tolik víno od kapely Činasky na Hitradio City. No a moji drazí, co jste si na jaře slíbili? Plážovou postavu a teď v červenci koukáte na zrcadlo s otázkou, kam jsem to dal?
2: Hit, který se vyplatí. Váš hit, váš příběh, vaše peníze.
1: Tak, do plavek vás letoš už sice asi nedostaneme, o tom si nelžeme, ale říjen, přátelé, říjen a přípravná na příští léto, tak to se dá ještě zachránit. O tomhle víkendu 1. a 2. srpna vám dáváme šanci vyhrát dvouměsíční členství v crossfitovém boxu Form Factory, tedy na místě, kde vám profi trenéři pomůžou si sáhnout na dno a pak vás z toho dna ideálně zase vytáhnou zpátky nahoru. Jak na to? Stačí na našem webu nominovat hit, který vám vždycky spolehlivě zvedne náladu. Pokud ho o víkendu pustíme v našem vysílání mezi 7. a 13. hodinou a přečteme váš vzkaz, máte přesně 10 minut na to, abyste nám zavolali zpátky na bezplatnou linku 800 937 937. Pokud se dovoláte včas, vyhráváte, pokud to nestihnete, tak alespoň jste si tu vaši písničku hezky poslechli. Tak šance je ještě zítra, nezapomeňte mrknout na web a registrovat se. Do naší soutěže je hit, který se vyplatí. No ale tady už pokračuje naše letní summer party. Čekají nás Ace of Base a další hity pro vás. Tak hezkou sobotu.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
2: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Naše Summer Party pokračuje výběr těch největších letních hitů za posledních 30 let. Teďka pecka Better Me na Hit Radio City. Máme 1. srpna, tedy pozitivní zprávy pro rodiče a prarodiče a mírně depresivní zpráva pro děti, protože dneska tedy oficiálně můžeme oznámit, že polovina prázdnin je v čudu. Ano, děti, svět je drsný místo. Tady ale pro lepší náladu nejen vašich rodičů, prarodičů, ale i vás hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Nesmutněte, je to ještě celý měsíc, než půjdete zpátky do školy. V klídku, žádný stres, rozhodně ne přes léto, to za to nestojí. Tady už jdeme zase hrát, no a je tu Makeba pro hezčí den. Díky, že nás ladíte a krásnou sobotu.

0: Damiano David na Hit Radio City. Máme za minutu dvě, tak je tu Iva a nejnovější zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na síti X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přišlo poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Tu v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. Odmítnutí dopingové kontroly je v odborných kruzích paradoxně považováno za ještě horší prohřešek než samotný pozitivní test. Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Kdyby neuspěla, distancí vyprší 21. června 2030.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: Po zprávách, jako vždy počasí, tady v Praze a okolí máme aktuálně kolem 26 stupňů, maximálky dneska do 30 stupňů, postupně během dne víc a víc oblačno, místy taky přehánky nebo bouřky, no a k večeru už zase vyjasňování.
4: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
8: Je to tak, naše summer party pokračuje, Tomáš Kočárník s vámi. No a dneska, přátelé, je 1. srpna, to je Světový den přítelkyň a taky piva. Chápu, že pro mnoho mužů je to...

Živoucí reklama na hudební styl D-Bop, Scatman, Jonas Scatman tady na Hit Radio City. No, a Praha se připravuje na letošní Prague Pride a bude zase veselo. Akce startuje v pondělí po víkendu, no a vrcholí v sobotu 8. srpna velkým průvodem z Václavského náměstí na Střelecký ostrov. Na trasu budou dohlížet vrtulník a v centru města se posílí i policejní hlídky, bude jich přibližně stovky. Protože je to Prague Pride, tak každý má na to nějaký názor, že jo, všichni. Jedinou proměnou je, jaký názor a jak moc na to je velký názor. Pokud budete v centru Prahy v tomhle týdnu a zejména příští sobotu v okolí 8. srpna, tak počítejte s velkým dopravním omezením na obou březích Vltavy. Hlavně mezi teda Václavským náměstím, Celetnou ulicí a nábřežím. Policie obecně doporučuje do centra raději nejezdit autem a využít MHD. A co se týče Prague Prideu, tak já doporučuji, pokud třeba s tím máte nějaký divný problém, nesouhlasit s tím, v pořádku, ale nevstekat se a přát lásku všem. No ne?

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, jejich společný hit We Pray na Hit Radio City. Hit Radio. Summer Party. Je to tak, pokračuje naše summer party, a to až do nedělního večera. Máme tu pro vás ten největší výběr letních hitů za posledních 30 let. No a mě by osobně zajímalo, jaký je ten váš nejoblíbenější letní hit. Co je ten top hit na léto pro vás, který je tou definicí léta? Čekám na vaše odpovědi na WhatsAppu 777 937 777. No a mezi tím jdeme zase hrát. A jako první bude kapela Vohnout a jejich Svaz českých bohémů. Díky, že nás ladíte.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
2: fajn. Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
3: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
2: Rodinné oslavy,
3: romantické svatby,
2: firemní setkání
3: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
2: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
3: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
2: Zámek Berchtold.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Naše summer party na Hit Radio City. No a teď něco ze sportu. Fotbalová UEFA zvažuje bojkot mistrovství světa. Turnaj může být tedy bez evropských týmů. Upřímně jo, ať už sledujete fotbal nebo ne, vždycky je fajn vidět souboj dvou záporáků v přímém přenosu. Kdy nemusíte nikomu fandit, jen doufáte, že si hrozně dají potlamně. Tentokrát se do sebe pustili šéfové světového fotbalu FIFA a šéf evropského fotbalu, tedy UEFA. Nebudeme do toho zbytečně zabrušovat, zkrátka jako vždycky jde o prachy a jeden závidí druhýmu, že si mistrovství světa v podstatě zprivatizoval pod sebe. Navíc pokud jste kámoš s Donaldem Trumpem a mistrovství světa se koná v Americe, no tak se to přímo nabízí si vydělat nějakou tu kačku navíc, že jo. No ale naše fotbalová asociace v téhle kauze se stihla už dokonce postavit na určitou stranu. Ano, Česká fotbalová asociace si vybrala stranu. A to je dobrý znamení. Sice neumíme poskládat manšaft, neumíme postoupit ze skupiny, neumíme vybrat trenéra, dotáhnout přihrávku, ale vybrat stranu si umíme. Přátelé, jako lepší než ní?

0: Kylie Minogue tady u nás. No a milí řidiči, zastropování ceny je fuč, takže se stalo to, co se dalo čekat, ale my pro vás máme řešení. Naši hru s názvem Dokonalá desítka. Každý pátek od 24. července do 28. srpna, vždycky mezi 12. a 15. hodinou, pro vás máme nabitou tank kartu do sítě benzínek Orlen. Fakt, tohle je oficiální soutěž a to v hodnotě až 10 000 korun. Princip soutěže je úplně jednoduchý. Zaregistrujete se na výzvu moderátora, dostanete se do vysílání a pak odpovíte na jednoduché otázky od 1 do 10. No a za každou jednu správnou trefu, za každou jednu správnou odpověď vám přistane 1000 do kapsy. Jo, takhle jednoduchý to je. Jinak, když se trefíte, tak přičítáme víc a víc a víc. Klidně to můžete zvládnout i za volantem, samozřejmě na handsfree, jo, protože jako riskovat nehodu kvůli výhře na benzín by, jak to říct, no, byla docela ironie. Jo, ironie je takový to správný slovo. No, ale nezapomínejte tedy, až do 28. srpna, to znamená skoro ještě celé léto, vždycky v odpoledním vysílání mezi 15. respektive 12. a 15. hodinou pro vás máme tuhle naši speciální soutěž, kde si díky nám vlastně můžete ušetřit super penízky. Tady už ale další hity, takže nezapomeňte naši dokonalou desítku, no a tady Barbara Streisand nebo Britney Spears. Jdeme zase hrát.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Jedna z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších kapel v historii naší země, Divoký byl a jejich Čmelák právě teď na Hit Radio City. Hezké odpoledne všem, máme 14 hodin a 51 minut. K tomu, ať dneska děláte cokoliv, tak doufám, že máte dobrou náladu a nikdo vás ještě dneska nevytočil. Pokud ano, prosím pěkně, buďte opatrní. Je to nezdravý se nechat vytočit, o to víc o víkendu. Jo, my tady až do neděle jedeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Vzpomínáme na staré dovojáky, nové bijáky a všechno ostatní a tak jsme v polovině léta, museli jsme si ten playlist oživit tím létem, jak jen to jde. Takže naše summer party pokračuje a to rovnou právě teď, protože nás čeká Bruno Mars. To je něco pro dámy, že ano? No ale chlapi můžou poslouchat taky. Hezkou sobotu všem, ať děláte cokoliv.

0: Summer Party hity za námi, teď už je tu ale naše informační okénko, zprávy a info o počasí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
8: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní turistická sezóna je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost hotelů je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti Loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervování ubytování. Zhodují se na tom hoteliéři. Více hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta. Přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Na mnoha místech ale panovala tropická noc. Dnešní teploty mají být rovněž tropické. Mohou vyšplhat i na 40 stupňů Celsia. U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Veřejnosti ale nehrozí žádné riziko, uvedli lékaři. Podle nich je šance, že se nákaza skutečně potvrdí, nízká. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejenom UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
0: Tolik nejnovější zprávy a jdeme na počasí. Teploty se nám tady v Praze budou pohybovat maximálně kolem 30 stupňů. Máme pod mrakem místy přehánky, jinak řečeno dusno. Zítra kolem 27 stupňů a mělo by se už vrátit i polojasno.
6: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: Je to tak, s vámi Tomáš Kočárník, Summer Party pokračuje a máme tu další den, kdy je potvrzený další důkaz toho, že klimatizace je vynález na Nobelovu cenu. Nevím, v které kategorii, ale na cenu to je.

vámi Hit Radio City, no a naše letní summer party bez Jennifer Lopez. To by byl prostě hřích. Přátelé, a je to tady. Svět je podle vědců o něco přehlednějším místem pro život. Konečně se rozseklo, jestli bylo dřív slepice nebo vejce. Je to tak. Já si nedělám srandu. Podle výzkumu pro vznik slepičí skořápky je klíčový protein OC17. Nevím, co to je, ale zní to chytře. Ale tenhle protein se tvoří ve vaječnících slepice během formování vejce. Jinými slovy, aby byla plnohodnotná slepičí skořápka napřed, musí být ta slepice. Dámy a pánové, vzácný to okamžik. Je to tady. Konečně můžeme po letech v klidu spát s čistým svědomím. Dřív byla slepice. Ale moment. Kde se teda vzala první slepice? A kde se vzalo to první vejce?

0: Ella Mirai a jejich Cesta z města na Hit Radio City. Děkuju za vaše odpovědi na WhatsAppu, kde jsem se vás ptal na vaše oblíbené letní hity. No a Mirai tam padly celkem často, a to s tímhle konkrétním hitem. Jahoda vás v tom létě evidentně baví. Hodně jste psali i Lambádu, no a samozřejmě dámy nesklamaly a v rámci jejich výběru o ten nejoblíbenější letní hit posílali tento. Jako, co by to bylo za anketu o letních hitech bez Bryana Adamse a jeho Summer of 69? To by bylo divný. No ale úplným vítězem, přátelé, s největším počtem hlasů od vás, co mi nejvíc chodilo do WhatsAppu, jako ten nejvíc legendární letní hit, je v podstatě i zároveň legendární tanec. Los del Rio a jejich Macarena. No a právě tohle si teď u nás dáme. Summer Party pokračuje kde jinde než na Hit Radio City a díky za všechny vaše zprávy.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Nico Santos a Fastboy, Féteru Hitrádia City a je tu léto, jak se patří, tak Praha klasicky vydala zákaz rozdělávání ohňů. Je to aktuální nařízení města a platí to oficiálně až do odvolání. To znamená, dokud nepřestane být takový vedro, že se nám z toho pomalu potí i zuby. Co se týče hlavního města, tak zákaz rozdělávání ohňů platí například na zahrádkách, v parcích nebo na okraji lesů. A teď důležité upozornění pro všechny, kdo si rádi protáhnou plíce tabákem. Prosím vás, v těchto lokalitách se nesmí ani kouřit, ani vytáhnout ten zapalovač. Takže případně z bezpečnostních důvodů je na zřízení zapálit si mimo tyhle lokality. Jo, zahrádky, parky, okraje lesů. Opatrně. No a samozřejmě ze zdravotních důvodů se s kouřením doporučuje úplně přestat. Já vím, už mlčím, nebudu vám do toho kecat, ale chtěl jsem vás upozornit minimálně na tu výstrahu před rozděláváním ohňů, abyste neohrožovali sebe a okolí a taky svoji peněženku pod případnou pokutou. No, to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. A můžeme směle na další hity v naší summer party.

0: Extrémně populární tenhle hit, a to nejen na sociálních sítích, ale taky hlavně tam. Ray a její hit Where is my husband. S vámi Hit Radio City. Hezké odpoledne všem, doufám, že máte příjemnou sobotu a užíváte víkendu, ať už je vaše aktivita jakákoliv. Máme přesně 15 hodin a 30 minut k tomu, no a jestli jste milovníci filmů a přehled o tom, co zrovna běží v kinech, vám trošku uniká, nemáte čas a tak dále, žádný obavy, my tady od tohohle máme našeho kolegu Ivo Alače a ten přesně teďka přichází s naší tradiční rubrikou Film City, jako každý týden ve stejný čas. Přehled těch největších nominek na stříbrném plátně. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Kdybych si měl vybrat, jestli vidět znovu všechny čtyři dosavadní celovečeráky Avengers, které nejsou špatné samozřejmě, anebo čtyři dosavadní Spider-Many s Tomem Hollandem, tak mám naprosto jasno. Because I'm not just Peter Parker. Ono se to vlastně už stalo. Každý díl Avengers jsem viděl jenom jednou, zatímco Homecoming a Daleko od domova čtyřikrát a Bezdomova dvakrát. Fakt se mi to líbí. Stejně jako teď i z Brusu Nový den. Johna Wattse, který skvěle zvládl předchozí tři díly, vystřídal na režisérské sestly Destin Daniel Cretton. A i když je to na samotném filmu trošku znát, tak to rozhodně nebylo na škodu. What is happening to me? Jinak všechny důležité postavy jsou zpátky, k tomu i Punisher a Hulk. A hlavně, komiksovky prostě potřebují skvělého záporáka. A tady rozhodně skvělý je, bez dalších spoilerů. Excuse me, Dr. Banner, I need your help. I to další dobrodružství Spider-Mana se tedy zařadilo mezi nejlepší Marvelovky a návštěvu kina vám tak vřele doporučuju. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzavek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Živě záznam z Edenu, Marek Ztracený a jeho originál na Hit Radio City. Já nechápu, proč ty písničky z těch živých koncertů takhle nepouštíme častěji. S tou atmosférou těch lidí je to neuvěřitelný. No ale to, že jsme si to pustili takhle u nás ve studiu, má svůj důvod, protože Marek Ztracený se chystá na Letenskou pláň. Největší koncert v jeho životě, a to už 7. srpna, přátelé. Ano, 6 dní zbývá na Letenský pláni. Byl Michael Jackson v 96. Rolling Stones v roce 2003. A teď tam v roce 2026 bude Marek Ztracený. Těšíme se na to, bude to velký, ale my tady teďka už pokračujeme dalšími letními hity. Až do zítřejších 18 hodin je tu výběr toho nejlepšího spojeného s létem za posledních 30 let. A právě teď King Africa a jeho Love.

0: Black Eyed Peas tady u nás na Hit Radio City s jejich hitem Meet Me Halfway, další hoďka plná summer party za námi. Za malou chvíli v hitech pokračujeme dál, teď ale na Hit Radio City jdeme informovat, jsou tu nejnovější zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn. Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozda. Systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Příští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáváme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Noc na úterý pak bude velmi teplá. Naměříme 24 až 19 stupňů Celsia. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj 5hvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Pátrání po horolezcích, které zavalila lavina nahoře Broad Peak na severu Pákistánu, je u konce. Záchranáři nalezli všech 10 těl, mezi oběťmi je také známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Mezinárodně známým se stal díky dokumentu 14 vrcholů Nic není nemožné, který byl v roce 2021 zveřejněný na platformě Netflix.
7: Přichází cenová bouřka! Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Praze a okolí dneska maximálně 30 stupňů, mraky by se nás měly držet po celý zbytek dne, místy by mělo i pršet, zítra už ale pole jasno a teploty kolem 27 stupňů.
5: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: S vámi pořád Tomáš Kočárník, vedro pokračuje, prosím, dodržujte pitný režim, ideálně něčím nealkoholickým, nebo je víkend, prostě, jak chcete, nechám to na vás. Tady už pokračuje naše summer party, teď Royal Gigolos. Hit

Hymna pro mistrovství světa ve fotbale v roku 2010. Tohle je Shakira a jí Waka Waka. No a letošní léto je oficiálně plnohodnotné a má všechno, co má mít. Kapitán Miloš Zeman opět vyplul po vlnách vysočanských vod jako legendární Odysseus na svém člunu značky Challenger. Ano, Miloš Zeman uprostřed řeky, respektive jezera, museli ho samozřejmě otáhnout na provaze pomocí jiného člunu, to je jasný. V podání Miloše Zemana na tom rybníku to vypadalo i nebezpečně a zároveň se tak člověk zamyslel nad tím, jestli to pořád platíme z nějakých daní našich tu jeho rentu. No, pak jsem usoudil, že vlastně pravdu znát nechci. Na druhou stranu, když je v médiích okurková sezóna a není o čem psát, je fajn mít v životě nějakou jistotu kvalitní reportáže. Já nevím, jestli je to Miloš Zeman na člunu uprostřed řeky na rybníce, ale no kdo jsem já, abych to soudil? Šťastnou plavbu všem, včetně Miloše Zemana.

0: Lady Gaga i Abracadabra na Hit Radio City právě teď. Náš speciální letní playlist pro vás pokračuje dál. Za chvíli bude třeba chaos a jejich vodopády. Je to tak, zavzpomínáme i na ty český devadesátky, ale ještě předtím třeba Pink a právě teď si dáme zpěváka, který by se dalo říct, že je v podstatě expert na ty letní hity. Například jeho Summer, když se dalo na YouTube, tak za první dva měsíce to vidělo 60 milionů lidí. Jako to není špatná statistika. Tak si ho dáme. Není to nikdo jiný než Calvin Harris. Díky, že nás ladíte.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Aguarachar!

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

s hitem Vodopády, další letím pecka tady u nás na Hit Radio City. No i přesto, že by se dalo říct, že léto je občas nuda, v Praze je veselo pořád. Skupina mladíků s mozkem o velikosti pingpongového míčku se rozhodla, že obyčejná jízda metrem z Davidské do Strašnické je nuda, a tak si ji zpestřila. Možná jste to video viděli, zpestřila si tu jízdu vypuštěním hazícího přístroje přímo ve vagónu. Celé si to samozřejmě natočili a hodili na Instagram, že jo? Nejlepší na tom je, že ten incident z cestujících nikdo nenahlásil. Ani policii, ani dopravnímu podniku. Policie se to nakonec dozvěděla stejně jako my všichni ostatní z internetu. A už se to šetří. Samozřejmě se těšíme na to, že přijde i adekvátní trest, a osobně navrhuji, když mají mladíci potřebu vypouštět tyto ochranné prvky, tak já bych třeba do oka vypustil jiný ochranný prvek jim. Aktuálně mě napadá pepřovej sprej, to je můj největší favorit.

0: George Ezra a jeho Green Green Grass na Hit Radio City. No a právě teď pro vás máme na našem chlubítku, tedy Facebooku Hit Radio City, speciální anketu, kde se vás ptáme, kterou kapelu byste chtěli zase vidět pohromadě. Aktuální tipy našich posluchačů v komentářích, jo? Savage Garden. Jo, to by bylo hodně dobrý. Samozřejmě se to dalo očekávat. Lidé by chtěli zpátky Spice Girls v původní sestavě. Chápeme a nedívíme se, že je to v komentářích. No a pak lidé psali Linkin Park zpátky s Chesterem. Jako chápu, přání je zadarmo, ale tohle už bohužel nikdy nevyjde, přátelé. Tak nám klidně v komentářích na Facebooku dejte vědět, jaký je váš tip na kapelu, kterou byste zase chtěli vidět pohromadě. Tady už ale jdeme na další hity, slovo si vezme Felix Jane a Whitney Houston.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
7: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
6: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
7: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
8: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
6: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
9: Hit Radio City.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: zamračeného počasí dneska. Stand by me, tady u nás v Féteru Hit Radio City. Krásnou sobotu všem.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: Je to tak, jak určitě víte, nebo pokud jste nás právě teď naladili, celý víkend tady máme naší letní summer party, protože prázdniny jsou ve své polovině, tak jsme si pro vás až do zítřejšího večera, konkrétně do zítřejších 18 hodin, připravili ty největší letní hity za posledních 30 let. Za malou chvíli už tady budou nejnovější zprávy, teď ale jdeme na ty další. Hezký víkend!

0: Taylor Swift na Hit Radio City, za chvíli už další hity, teď ale naše informační okénko, je tu Iva a nejnovější zprávy.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: 17 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zítřek přinese na některých místech Česka částečné ochlazení. Od pondělí pak ale naši zem zasáhnou další vedra. Ty potrvají několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informovala v dnešní výstraze Český hydrometeorologický ústav. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy je ale podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola anebo další tropické krvácivé horečky. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
0: Co se počasí týče, tak aktuálně v Praze zataženo s deštěm měříme kolem 28 stupňů, zítra už ale máme slíbeno polojasno a teploty kolem 27 stupňů. Tak uvidíme, co uvidíme.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: Je to tak, s vámi pořád Tomáš Kočárník, stále s námi vedro a taky naše summer party s letními hity. No a teď jdeme zavzpomínat na legendární pomádu. Přátelé, John Travolta a Olivia Newton-John. Víc netřeba dodávat.

Avril Lavigne, s vámi taky Hit Radio City, no a dost možná Žižkov bude nejpopulárnější místo v Praze. To jste nečekali, co? Na Praze 3 budou totiž lidé moc během tropických dnů zdarma využít klimatizované prostory radnice, infocentra nebo Žižkostela, kde se současně budou moc ochladit, napít se vody a tak nějak obecně si odpočinout. Městská část se takhle rozhodla ulevit lidem v těch hrozných vedrech, které nás teďka prudí, a tady ty centra se otevřou při teplotách nad 35 stupňů. Podle mě by se to dalo nastavit i na 30, ale nebudu do toho žvatlat, i tohle je super nápad. Lidé budou moct využívat klimatizovanou chodbu v budově radnice v Seifertově ulici, zastupitelský sál v budově úřadu na Havlíčkově náměstí, infocentrum v Milešovské ulici nebo velký sál Žižkostela na náměstí Barikád. Tyhle ty klimatizované prostory budou v provozu v pracovních dnech, a to vždycky od 11 do 19 hodin. Jako mi to přijde jako super. K dokonalosti už chybí jenom to, aby se tam rozdávali nanuky, ale kdo ví? Třeba pra

0: Tohle byla pecka Golden na Hit Radio City v 17 hodin a 18 minut k tomu. My už pro vás chystáme další hromadu těch největších letních hitů, no a teď nás čeká vlastně jeden z nejúspěšnějších hitů v historii soutěže Eurovize. Kam se tomuhle zpěvákovi původně vůbec nechtělo a spíše si tam tak nějak ze všeho s tímhle hitem dělal srandu. A co osud nechtěl, stal se z toho světový unikát a pak i světová celebrita. Pokud jste dneska ještě nikdo neměl kafe a máte absťák, tak alespoň tady u nás Tommy Cash a jeho Espresso Macchiato na Hit Radio City.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Doktor Alban, It's My Life. Legendární hit na Hit Radio City, no a možná jste to zaregistrovali. Velká událost tohohle týdne. Vláda by chtěla zrušit 9. třídy. Údajně se ušetří peníze a děti si budou moct daleko dřív vybrat, kam dál půjdou. Což vyloženě děti v 8. třídě přesně vědí. Vláda současně přišla s geniálním vysvětlením, že současná ministryně financí Alena Schillerová taky odcházela ze školy v 8. třídě. A podívejte, kam to dotáhla. Výborný argument. No a jestli někdo potom dál argumentuje tím, že 9. třída je zbytečná, protože se tam už vlastně jenom připravuje na přijímačky a zbytek třídy se tam nudí. Já úplně nevím, jestli je tohle vina těch 9. tříd. Pokud prostě to zrušíte, tu 9, tak se tenhle problém přece přesune do 8. A trošku mi to připomíná takovou tu vtipnou situaci, ten kolující vtip v Československu, kdy soudruzi chtěli řešit, že největší úmrtnost ve vlacích je v tom posledním vagónu. Tak se rozhodli ten poslední vagón nepřipojovat.

0: Kapela Roxette a jejich How Do You Do s vámi tady na Hit Radio City. Překlad hitu How Do You Do znamená, jak to jde, tak doufám, že u vás dobře. Máme první srpnový víkend, 1. srpna a první srpnovou sobotu, tak doufám, že si ji užíváte. Jak tak koukám na to venkovní počasí, tak je pod mrakem a je příjemněji oproti těm vedrům předtím, tak já pevně věřím a doufám, že se vám dneska lépe dýchá. Současně dneska nám začíná ta druhá polovina prázdnin, což je informace, která vždycky potěší, akorát nepotěší naše děti. Co si budem povídat, ty tohle rády opravdu neslyší. Pro hezčí víkend, ať to léto. Máme se vším všudy, tak posíláme další hity v naší summer party, kde až do nedělního večera hrajeme ty největší pecky léta za posledních 30 let. A je z čeho vybírat. Pokud je na někoho z vás to počasí dneska tak nějak unavený, tak tohle vás nakopne. Erik Fritz, jdeme zase hrát.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna s hitem Diamonds, s vámi taky hit Radio City, 18. hodina už nám klepe na dveře, tak doufám, že si s námi budete naši summer party užívat dál. Výběr těch největších letních hitů za posledních 30 let až do nedělního večera. Já vypínám mikrofon a budu se na vás těšit zase příští sobotu po 13. hodině, pokud se z těch veder tak nějak všichni kolektivně nevypaříme. Dáme nejnovější zprávy, no a po celé třeba Robin Schulz, Eva Farná nebo legendární Phil Collins. Společnost vám dělal Tomáš Kočárník. Mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj pětihvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozd, systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu. Uvedl to ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po více než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat na 220 tisíc lidí. A na závěr počasí. Noc bude většinou oblačná až polojasná, na východě čekáme zataženo, místy přehánky a teploty mezi 21 až 16 stupni. Neděle nabídne oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, teploty se udrží mezi 26 až 31 stupni, na horách čekáme příjemné hodnoty, nejčastěji okolo 21.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
8: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
7: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarashar!
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, what's up, it's Rihanna.
9: I'm Harry.
10: This is The Weeknd.
11: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.

Mission of the Groove.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Radio City.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neří